0: žije slovenská menšina. Dalším takovým příkladem je projekt Wiki Women. Jedná se o společnou iniciativu několika škol, jazykových organizací a nadací Wikipedie. V jejím rámci irští studenti zjišťovali, které významné ženy ještě nemají vlastní stránku na Wikipedii. Provedli odpovídající výzkum a články pro Wikipedii napsali v irštině. Účelem bylo, aby se studenti naučili nové digitální dovednosti. Zmírnila se nerovnováha v genderovém zastoupení na Wikipedii a oživila se irština. Ta je sice hlavním oficiálním jazykem Irska a úředním jazykem EU. Na každodenní bázi jí ale mluví jen poměrně malá část populace a řadí se mezi ohrožené jazyky. Slyšeli jste o dánském filmu Chlast, románu maltského spisovatele s názvem Ve jménu otce i syna a fóru dokumentárních filmů Baltic Sea? Víte, co mají společného? Všechny dostali podporu z programu Kreativní Evropa. Ten je nejdůležitějším programem Evropské unie na podporu kulturního a kreativního odvětví. Na roky 2021 až 2027 disponuje rozpočtem přes 2 miliardy eur. Pomáhá financovat divadla, kina, nakladatelství, festivaly a širokou škálu dalších uměleckých počinů, jejichž tématem je jazyková nebo kulturní rozmanitost. Ve středu jeho zájmu stojí mimo jiné překládání a distribuce literárních děl z celé Evropy. Mezi lety 2014 a 2020 spolufinancoval překlad a propagaci více než 3,5 tisíce knih. K příběhům napsaným v nepříliš rozšířených jazycích si díky tomu našli cestu i zahraniční čtenáři. Program také podporuje titulkování a dubbing filmů z a do všech 24 unijních jazyků, tedy včetně těch nejmenších. V neposlední řadě pak financuje festivaly a projekty mezinárodní kulturní spolupráce, jež dávají stovkám spisovatelů, filmařů, překladatelů a umělců možnost oslovit publikum daleko za hranicemi. Kreativní Evropa zkrátka zpřístupňuje kulturu a vytváří podmínky pro umělecké vyjádření v každém jazyce EU, bez ohledu na to, kolik má mluvčích. Podívejte se, co všechno programy jako Erasmus Plus a Kreativní Evropa nabízejí. Ať už sami patříte k menšinové jazykové komunitě, nebo se jen chcete dozvědět víc. Svou troškou přispíváme i my v Europarl Rádiu, kde pro vás tvoříme podcasty jak v češtině, tak v ostatních 23 oficiálních unijních jazycích. Pro Evropský parlament je to další způsob, jak přispívat k inkluzi, přístupnosti a rovnému zastoupení všech. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Rádio, mnohojazyčné internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Ookeanides käib vilgas elu. Seal elab tuhandeid mereliike, alates mikroskoopilisest planktonist kuni maailma suurima imetaja sinivaalani. Ookeanid on inimesele äärmiselt olulised. Need varustavad meid toiduga, toodavad suurema osa hapnikust ja pidurdavad kliimamuutust. Lisaks pakuvad need inimestele nii tööd kui ka meelelahutust. Ehkki võib tunduda, et maailmameri oma ookeanidega on tohutu ja puutumatu, sõltub selle tervis haprast ökoloogilisest tasakaalust ja see on praegu ohtu sattunud. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates uurime, mida teeb Euroopa Liit ookeanide kaitsmiseks. Kellele kuulub maailma meri? Õige vastus on, et mitte kellelegi. Ja samas meile kõigile. Maailma merd peetakse inimkonna ühisvaraks, mis tähendab, et see ei kuulu ühelegi riigile. Ja ükski riik ei saa selle üle üksi otsustada. Küll aga